0: když ho mrzí rozpálená střecha. Kočka se jenom válí.
1: A vy?
2: No co to je? To je ňuňánek, to je ňuňánek.

0: ty nechci vidět žádnou!
1: Je další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.

ne boj, mňau, potkane nic se ti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila, lautko milá, porostou rychle švec, než řeknu

0: Jiri kroutí si knihy, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí, hrozby kočičí, potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
2: To nedělá.
1: Angurská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
2: Dá do těla.
1: Ten, kdo

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

Lucianovi sa zdalo, že sa mu to sníva. Mama zhasla nočnú lampu a tíško vyšla z izby.

0: tebou ma láka. Uvidíme z výšky svet. Připrav sa na dlhý let. Vetrom cez ulice i diálnice, nie pivnice. Spolu odletíme, do klietky sa nevrátime. Připraví sa štart, tvoštoť vám takte. Tancujeme valčík, pridulený takte. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Vysielanie pre predškolákov.

0: 12 tónů stupnice.
1: Do re mi fa soleze.
0: Co, fa sole?
2: A máme tu inzerát. Andy Warhol, bytem New York, vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...

byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe hrála smutnice.

Chvílech lásky se vznášela jak notové svazky. To, když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5, na dobu.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla.

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka, budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny